0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix nasazuje francouzské drama Už není co ztratit a mexický seriál Já se nebojím. Criterion Collection se rozrostla o Lynchovo Sloního muže a Hollywood adaptuje další internetové monstrum Siren Head. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: fait cet enfant? Je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va être parents. Félicitations.
1: J'aimerais que la vie t'épargne. Qu'elle te laisse tranquille.
2: Na Netflix dorazilo francouzské drama Už není co ztratit. Režie se ujal Ludovic Colbeau-Justin společně s Navel Madani, která film i napsala a zároveň v něm hraje hlavní roli. Jada obětovala pro mateřství všechno, dlouho s partnerem bojovala o dítě a když se jim po dárcovství embrya konečně narodí syn, o pár let později se dozví, že chlapec má leukémii. Aby mu zajistila transplantaci, je matka ochotná zajít, kam bude třeba, ať už by jí to stálo cokoliv. Ve vedlejších rolích se objeví Guillaume Gua jako otec chlapce a Nicolas Brancone jako lékař, který rodinu provází těžkým obdobím. Madani, známá především jako komička, tak s tímto snímkem zcela změnila herecký i tvůrčí rejstřík. Snímek je navíc inspirován i jejím vlastním životním příběhem, rodičovstvím po dlouhém a náročném procesu asistované reprodukce. Drama Už není co ztratit najdete nyní na Netflixu.
3: Je classe les malades en fonction de la gravité.
4: C'est pas assez grave là pour vous?
0: Tu te bats contre un docteur, tu te bats même contre moi. Tu vas juste tout foutre en l'air.
4: On va se battre ensemble. C'est quand qu'on abandonne?
5: Jamais!
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Za Krieger a Brian Duffield spojili síly na hororu Siren Head, který pro Warner Bros. Natočí podle virálního internetového monstra Trevora Hendersona. Warner Bros. Vyhrálo pětistranou dražbu o filmová práva na Siren Head, internetovou hororovou legendu vytvořenou výtvarníkem Trevorem Hendersonem. Scénář vzali do rukou Zach Cregger, autor Barbariena a loňského hitu Weapons, který měl premiéru v srpnu 2025 a vydělal přes 150 milionů dolarů. A Brian Duffield, tvůrce No One Will Save You, ten se navíc ujme i režie. Duffield má za sebou i survival thriller Whale Falls s Joshem Brolinem a Austinem Abramsem, který má naplánovanou premiéru v říjnu 26, takže Siren Head bude jeho další velký projekt. Siren Head je podle internetového folklóru obrovská vyhublá humanoidní bytost s hlavou tvořenou dvěma sirénami, která se ukrývá v lesích a opuštěných místech a láká oběti pokřivenými zvuky. Film tak navazuje na aktuální hollywoodský trend adaptovat internetové creepypastry a memy do velkých kinohororů, podobně jako to předvedl úspěšný Backrooms. Datum premiéry ani obsazení zatím studio neoznámilo, ale s Craigrem a Duffieldem v čele tvůrčího týmu už teď panuje mezi fanoušky hodně velké očekávání.
1: 4 důvody pro DAB.

0: I'm looking for a Mr. Frederick Treves. Please, ma'am.
1: Very well, I'll send for him. No. Oh, Mr. Treves, sir,
2: yes, I was expecting him.
3: Edice Criterion Collection vydává na 4K Ultra HD a Blu-ray klasický snímek Davida Lynche Sloní muž, a to v podobě digitální restaurace schválené samotným režisérem. Film z roku 1980 vypráví skutečný příběh Johna Merricka, muže se závažným tělesným znetvořením, kterého londýnský chirurg Frederick Treves vytrhne ze světa cirkusových atrakcí a postupně v něm objeví inteligentního a citlivého člověka. Hlavní roli Merricka stvárnil pod vrstvami masky John Hurt, po jeho boku exceluje Anthony Hopkins jako doktor Travers a v dalších rolích se objevují Anne Bancroft a John Gielgud. Černobílý, expresionisticky snímaný druhý celovečerní film vynesl Lynchovi 8 nominací na Oscara a definitivně ho zařadil mezi nejvýraznější hlasy americké kinematografie. Nová edice od Criterion nabízí kompletní balíček pro fanoušky i badatele. Jeden disk 4K Ultra HD s filmem a jeden Blu-ray disk s bonusy, jako čtení z knihy Room to Dream od Lynche a kritičky Christine McKenna, archivní rozhovory s Lynchem, Johnem Hurtem a dalšími, záznam Lynchovy besedy na AFI z roku 81 nebo dokument The Terrible Elephant Man Revealed a mnoho dalšího. Sloní muž tak vychází v podobě, která má divákům přiblížit nejen samotné dílo, ale i okolnosti jeho vzniku a skutečný příběh, jenž stál v jeho pozadí. Sloního muže Davida Lynche ve 4K najdete nyní na criterion.com.
4: Why did I do it?
5: And perhaps for the first time, you will understand the true meaning of courage and human dignity.
6: I am not an animal. I am a human being.
7: You're not an elephant man at all. You're Romeo.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
1: Fue a casa de la bruja.
2: En el bosque no hay ninguna bruja.
1: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
3: Netflix přidává do své nabídky nový mexický seriál Já se nebojím. Osmidílné drama vzniklo podle slavného románu Nicolo Amanitiho, který se dočkal už jedné filmové adaptace. Příběh se odehrává v létě roku 1986 v mexickém Veracruzu a sleduje desetiletého Miguela, který na dně skryté díry nedaleko domova objeví chlapce jménem Filipe. Miguel si zpočátku myslí, že jde o ducha, mezi chlapci se ale vytvoří tajné přátelství, než Miguel zjistí mnohem temnější pravdu. Filipe byl unesen a stopy vedou k lidem, které Miguel považoval za ty nejdůvěryhodnější. Do děje se promítá i atmosféra mistrovství světa ve fotbale, včetně slavného Maradonova gólu Boží ruka. V hlavních rolích se objeví Luis Alberti, Fátima Molina a Umberto Busto. Desetiletý kluk uvidí něco, co rozhodně vidět neměl a bude se muset postavit brutální realitě života v městečku, které zoufale bojuje o přežití. Já se nebojím, můžete nově sledovat na Netflixu.
4: ¿Cómo te llamas?
5: No tengo nombre, porque estoy muerto.
6: Tenemos información de último minuto sobre el caso del secuestro del niño Felipe Betancourt.
4: Felipe está muy solo y asustado. Ayúdanos a sacarlo, por favor.

České kino v posledních dvou týdnech nabídlo poměrně několik zajímavých premiér, hlavně po komediální a dramatické linii. Nejvýraznějším titulem je Pozvání od Olivie Wilde, dramedie o manželské krizi, kterou naruší tajemná večeře se sousedy z patra. V hlavních rolích Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Snímek sbíral pochvalu už na Sundance a americká práva na něj v ostré aukci získalo studio A24. V kinech si vede nadprůměrně také francouzská komedie A je to tady zas, kde svatbu Alice a Françoise komplikují odhalení, že výsledky DNA testů jejich otců byly od začátku chybné. V hlavních rolích se opět potkávají Christian Clavier a Didier Bourdon, tedy stejná sestava, která bavila diváky už v prvním díle. Z artového pólu si vede pozitivně ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky o mladíkovi, který nahrává zvuky zvířat a na cestu za vzácným ptákem se vydává ne zcela dobrovolně s vlastní matkou. V kinech si vedou dobře i tři dokumentární snímky, archivní portrét vizionářského režiséra v sentimentální cestě po Paradžanovově planetě, česko-americká sonda do stoleté justiční kauzy Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner a rodinný dobrodružný dokument Amazonie o opičákovi ztraceném v džungli. Pro nejmenší diváky pak kina hlásí novinky Mimoni a Monstra, kde žlutý mimoni terorizují natáčení hollywoodského filmu a ukrajinské fantazy Kancelář magických sil obráně do podsvětního Kyjeva plného mytologických bytostí. Tak to bychom měli přehled nejzajímavějších novinek v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: we found you.
1: Do českých kin vstupuje nejnovější a podle tvůrců i nejbrutálnější kapitola legendární hororové série Evil Dead – Smrtelné zlo v plamenech. Francouzský režisér Sebastian Vaníček, který se proslavil festivalovým hitem Infested, natočil příběh truchlící Alice, stvárněnou Suhejlou Jakub, která po smrti manžela hledá útěchu u příbuzných na odlehlém rodinném sídle. Rodinné setkání se ale změní jak jinak než v noční můru, když se blízcí jeden po druhém začnou proměňovat v démonické dedity, poté co Alice neopatrně vypustí krvežíznivé síly skryté v prastaré knize. Ve vedlejších rolích se objeví i Hunt Duhan a Lucien Buchanan. Film produkovali legendy série Sam Raimi a Rob Tarpet, takže fanoušci ságy se mohou spolehnout na respekt k odkazu původních snímků. Podle prvních reakcí ze CinemaConu nabídne hojnost motorových pil, krve a odsekaných prstů, tedy přesně to, co si žánr žádá. Smrtelné zlo v plamenech můžete ode dneška sledovat v českých kinech díky distribuci Falcon.
2: The whole family can be reunited.

0: Well, you were right. It's amazing.
1: Us.
2: Dokina můžete nově vyrazit také na severský horor Zrozen z temnoty, který spojuje mateřskou lásku s temnou finskou mytologií. Manželé Saga a John, které si zahráli Sadie Harla a Rupert Grint, se nastěhují do starého domu hluboko ve finských lesích, aby si tam vybudovali dokonalou rodinu. Po narození syna však Sagu začne pohlcovat strach, že s jejich dítětem není něco v pořádku, a zatímco okolí ji ujišťuje o opaku, ona sama tuší děsivou pravdu. Film režírovala Hannah Bergholm, autorka uznávaného hororu Ono, a jde o její první anglicky mluvený snímek. Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži letošního Berlinále, kde byl nominován na Zlatého medvěda, a kritika ho chválí zejména za syrový výkon Sadie Harley v hlavní roli. Hollywood Reporter popisuje film jako krvavý horor o poporodní úzkosti, který proměňuje běžné rodičovské obavy v groteskní noční můru. Severský horor Zrozen z temnoty přináší do vašich kin Cinemart.
3: It hurts me when I touch.
4: See you, Lahan. Oh.
5: It's only my old and not good.
6: There's something wrong with it.
7: You mean him?
8: For a lot of moms, this new creature can feel completely alien.
9: He sucked my blood.
7: How's that tree grow back?

0: Když někoho potkám, třeba i poprvé, vnímám ho jako starého přítele.
1: Do kin můžete vyrazit na dokumentární snímek Dalaj Lama Oceán moudrosti, který mapuje 30 let setkávání se s tibetským duchovním vůdcem. Režisér William Poltykovič natáčel se 14. Dalaj Lámou Tenzin Gyomco v letech 91 až 2022 a snímek vznikl u příležitosti loňských 90. narozenin jeho svatosti. Film kombinuje inspirující poselství o sekulární etice, vnitřním míru, práci s emocemi a intimními vzpomínkami Dalaj Lámovy matky a jeho osobním příběhem od dětství přes nucený exil až po současnost. Diváci se navíc podívají do nejposvátnějších míst Tibetu a uvidí i téměř neznámé rituály a slavnosti, takže film funguje i jako vizuální freska celé tibetské kultury. Snímek je smyslem spíš meditativní než dramatický, žádné napínavé zvraty nečekejte. Jde o portrét muže, který desítky let hlásá totéž, laskavost, klid a soucit. Přesto stojí za pozornost i díky unikátnímu přístupu k Dalajlámovi. Dalaj Lama Oceán moudrosti vstupuje dnes do českých kin v distribuci Falcon.
0: Často si říkám, užil jsem si 9 hodin spánku. A myslím na to, kolik lidí bylo během té doby zabito, kolik dětí zemřelo hladem. Mír velmi souvisí s vnitřním mírem. Já sám jsem zažil dost utrpení, ale mentálně jsem si udržel klid mysli.

0: Ještě mám pro vás rychlý přehled toho, co za novinky dnes dorazilo do kin. Fanoušci hororu se mají na co těšit. Nová kapitola slavné série Evil Dead dorazila v podobě snímku Smrtelné zlo v plamenech od Sebastiana Vaničeka. Truchlící Alice se po ztrátě manžela uchýlí k příbuzným na odlehlou usedlost, kde ovšem omylem probudí prastaré démony a rodinné setkání se změní v krvavou řežbu. Snímek je natolik brutální, že narazil i u amerických cenzorů, kteří si vyžádali vystřížení jedné z nejtvrdších scén. Druhou hororovou novinkou je finský psychologický thriller Zrozen z temnoty od režisérky Hany Borgholm, který sleduje ženu Sagu a jejího britského manžela Johna. Jejíž vysněný nový domov v hlubokých finských lesích se změní v místo plné děsivých tajemství kolem jejich novorozeného syna. Do kin dorazil i český dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti od Williama Poltykoviče, který mapuje více než 30leté natáčení se 14. Dalaj Lámou. Pro vaše miniatury je pak v kinech hraná verze animovaného hitu Odvážná Vajana s Dwaynem Johnsonem a Catherine Lagajou v hlavních rolích, natočená podle na Oscara nominovaného originálu. Tak to bychom měli kompletní kinopremiéry dneška. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: you help me? Please, please help me.
1: يلا تكيف اطلع لك تجيب مصور اجنبي حضرتك هون طلعش امشي.
2: Na streamovací platformě Ediz Online se dnes objevuje mrazivé dánské drama Vidíš měsíc Danieli. Snímek vypráví skutečný příběh dánského fotoreportéra Daniela Reje, kterého v roce 2013 v Sýrii unesla teroristická organizace Islámský stát a držela ho jako rukojmí 398 dní. Vedle Daniela sledujeme i osud amerického novináře Jamese Foley, se kterým se ve vězení zpřátelí i zoufalý boj Danielovy rodiny v Dánsku, která se navzdory zákazu státu vyjednávat s teroristy snaží sehnat výkupné. Klíčovou roli sehrává vyjednavač Arthur, kterého si zahrál i spolurežisér filmu Andres Bertelsen. Snímek natočil Nils Arden Oplev, který je znám i díky švédské adaptaci Muži, kteří nenávidí ženy. A v hlavní roli Daniela září Esben Smet. Silný a syrový příběh o přežití, přátelství a naději, Vidíš měsíc Danieli, si teď můžete pustit na Ediz Online.
3: You wanna die right here? No one's gonna pay your ransom for dead people.
4: Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Det er bedre end ingenting.

0: start for my family.
1: This will be our new forever.
2: Action!
3: Na Netflixu odstartoval nový seriál Domek v prérii, moderní reboot legendárního westernového dramatu ze 70. let. Nová adaptace slavných knih Lori Ingalls Wilderové sleduje rodinu Ingallsových, která opouští Wisconsin a vydává se budovat nový domov na americkém divokém západě poblíž kansaského městečka Independence. Seriál je spojením nadějeplného rodinného dramatu, drsného příběhu o přežití a vzniku americké hranice. Příběh ukazuje boje i vítězství těch, kdo formovali tehdejší prérii. Laura Ingallsová je zde v podání Alice Helsley, jejího otce Charlese hraje Luke Bracey a starší sestru Mary stvárnila Skywalker Hughes. Režie si ujala Sarah Edina Smith, scénář napsala showrunnerka Rebecca Sonnenschein, známá díky seriálům The Boys a Deníky upírů. Zajímavostí je, že druhou řadu si Netflix objednal ještě dřív, než diváci viděli jediný díl první série. Celá první řada Domku v prérii je nyní dostupný na Netflixu.
4: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
5: There's no post office, no church, no school.
4: What do you think?
5: So small.
4: What we wanted, right? To be at the beginning of something.
6: Hello.
4: We're building a house nearby. Maybe we're neighbors.
6: I'd be careful if I were you.
4: There's nothing free about this land at all. I can't have strangers walking into my house uninvited. I think they'd say the same thing.

0: Súbale, que este está bueno.
1: Este territorio es nuestro.
2: Usted no estaba buscando un portero que le ayudara a filtrar clientela.
1: Caballero,
0: esto no es cualquier cosa.
3: Netflix nasadil i kolumbijský seriál Salcedo Noc udává tempo, spin-off oblíbené série La Primera Vez. Hlavní hrdina Martin Salcedo, kterého si znovu zahrál Sergio Palau, se z bezpečného světa předchozí série ponoří do rychlého, temného a intenzivního nočního života plného salsy. Klidného Martina jen tak něco nerozhází, dokud Veronika Pinillo v podání Pauly González a klubky Bracanto to nezačnou přehánět s alkoholem, párty a nebezpečím. Za kameru se postavila režisérka Laura Tatiana Bohoke, která natáčela i závěrečné epizody poslední řady La Primera Vez, a seriál má autobiografické základy v zážitcích tvůrce Daga Garcii, který v mládí působil jako DJ právě v klubu Piebra Canto. Spin-off Salcedo Noc udává tempo tak nabízí ochutnávku syrové noční Kolumbie 80. let, kde tajemství a pokušení jdou ruku v ruce s rytmem salsy. Tento titul najdete nyní na Netflixu.
0: La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
1: Ah, listo, de una.
4: Y le voy volviendo a sacar un...

0: A nás čeká ještě přehled novinek, které tento týden přistály ve vašich na internet připojených krabičkách. Na Apple TV Plus pokračuje oblíbený seriál Trying 5. a zároveň poslední řadou. Nikki a Jason tentokrát řeší nečekaný příchod biologické matky svých adoptovaných dětí, která jim obrátí rodinný život z hůru nohama. Edis Online nabízí napínavé drama Vidíš měsíc Daniely, silný životopisný thriller o dánském fotoreportérovi, kterého 398 dní držel jako rukojmí Islámský stát. Na HBO Max odstartoval dokument The Man Will Burn, který mapuje proměnu Burning Man z undergroundové akce v San Francisku na obří pouštní festival pro 80 tisíc lidí. Netflix přidal nové zpracování klasiky Domek v prérii podle knih Laury Ingalls Wilderové. Mexické drama Já se nebojím sleduje 10letého kluka, který v odlehlé vesnici narazí na temné rodinné tajemství. Z Kolumbie dorazil seriál Sase do noc udává tempo, drama odehrávající se v nočním klubu 80. let a francouzský film Už není co ztratit, který vypráví o matce hledající dárce pro nemocného syna. Fanoušci anime si přijdou na své na Netflixu s třetí řadou japonského seriálu Thunder. K dispozici jsou i dva dokumenty, španělský Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které změnilo Španělsko, a Shipwreck Nightmare at Sea o ztroskotání luxusní lodi. A na Sky Showtime dorazil horor Pět nocí u Freddyho 2, pokračování hitového herního hororu, kde se Mike znovu utkává s animatronickými nestvůrami z pizzerie. Tak to je pro tento týden vše ze streamovaných novinek. Hovk!
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že pravidelně ladíte Zoom Radio a jste tak součástí naší rodiny. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Your body.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes to vypadá, že orbita se pomalu mění v nemocnici budoucna.

0: přímo na oběžné dráze. Tak si dávejte pozor, ať vám doktor příště nepředepíše recept s poštovným z vesmíru. Nejde se pozemsky.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.

otevírá dveře k výrobě tkání přímo na

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes to vypadá, že orbita se pomalu mění v nemocnici budoucnosti. Kalifornská společnost Auxilium Biotech

Izmezo a Madlelo. Dnes Afrika, Afrika. Pekný Afrohouse.

Powerplay.